0: Dálévéh, seint mé déibh.
1: On Galway Bay FM, the sound.
0: Fuim na Galway.